0: slunce už zapadlo za pavilon 15B. Bude muset plíška vyprovodit. Dá mu prášky na uklidnění a řekne mu, ať se zastaví, kdyby se to nezlepšilo. Ale pacient si konvenční větu o krásném věku vyložil jinak. Já vím, pane doktore, co si teď říkáte. Proč se ten člověk v takovém věku bojí smrti? Vždyť už je dávno na řadě. Co ho na tom stařeckém, okleštěném životě může těšit? Ale jsou pořád věci, pro které na životě lpíte. Například moje žena je malá a nedosáhne v kuchyni na některé předměty, jako je forma na bábovku, trichtýř nebo pytlík s mákem. Ty jsou na horní polici a ty ji odjakživo podávám já. Nebo ráno. Já někdy vstanu před včelami, rozumíte mi, a posekám trávu kolem úlů, protože broušení kosy mým včelám nedělá dobře. A tak to síknu dřív, než vyletí. A jak odpočívám, pozoruju ty první průzkumnice, co vylezou na čestno, aby změřili teplotu vzduchu a ohlásili dovnitř. Ještě ne, ještě je chladno. Já tam stojím, ten raní vzduch mi dělá dobře v plicích a říkám si, co bude, až nebudu. Nějakou dobu to včely nepoznají, ale až jim to kolem zaroste vysokou kopřivou a nikdo je v létě nepochválí za tu snůžku a v zimě nepřikrmí cukrem, co potom? My včelaři vymíráme, pane doktore. Vnuk se k tomu nemá, protože je lempl. On si opatřil příručku rizika velkochovu. Já mu říkám, nejdřív se nauč drátkovat rámečky a najít královnu, ale to ne. Pane doktore, zarazil se najednou plíšek a dlaní si plácnul do čela. Vždyť já pro vás něco mám. Na to se sklonil ke své igelitce, vynesl ji na klín a opatrně z ní vyndal nejdřív světlou a pak tmavou láhev s medem. Tenhle je luční a tenhle lesní, řekl a postavil je na stůl. No to jste mi teda udělal radost, řekl upřímně docent Blesk. Ozvalo se zaklepání a vešla sestra. Pane docente, chtěla jsem říct, že už je 7 a taky, že inženýr na 5 si nějak opatřil další piva. Asi v oknem. Pod postelí jsem našla 2 prázdní láhve a 3 má rozpitou. Než na to stačil docent Blesk zareagovat, pan Plíšek vstal a úžasle se zeptal. To už je 7? 7 pryč? No v tom případě mi ujel vlak, řekl pacient zdrceně. Autobus vám nejede? Zeptala se sestřička, sbírajíc na podnos prázdné šálky od kávy. Jede, ale po D1, víte, co je tam nehod? To bych dnes neriskoval. Sestra tázavě pohledla na docenta, pokrčila rameny a odešla. A jindy autobusem jezdíte? Otázal se lékař. Jindy ano, ale 20. dubna nemůžu, pane doktore. To bych ohrozil i ostatní cestující, dosedl Plíšek na židli. Docent Blesk si teď připadal jako pitomec. Snad to bylo přepracovaností a permanentním nevyspáním, že si tohle vůbec neuvědomil. Takže dneska je 20. podíval se na svůj stolní kalendář a potom na bezradného pacienta, který ho přišel požádat o ochranu v den své každoroční úzkosti. Přespal bych v Praze u bratra, on by byl rád, ale předloni umřel, řekla hromádka neštěstí z daleké horní hrudky. Víte co, přespíte u nás, pane Plíšek. Na trojce by měla být volná postel, rozhodl se docent a sáhl po sluchátku. Zatímco pacient namítal, že nemá pyžamo, hlásil do telefonu. Alenko, připravte pro pana Plíška lůžko. Ne na 5, na 3. Na 5 ho v žádném případě nechci, to zdůrazňuju. Když zavěsil, povzbudivě se usmál. Všechno dostanete, pyžamo, večeři, čaj, dobrý prášky vám dám, žádný úzkosti nebudou, budete spát jako dudek. Docent Blesk byl rád, že to vyřešil a nahlédl do ledničky, jestli se v jejich dveřích chladí 7 šedé rulandy, protože na ní dostal nezřízenou chuť. Když sestra Alenka dovedla pana Plíška na pokoj číslo 3, dala mu prášek a skleničku vody a čekala, až ho pozře. Ale pacient nebyl hloupý, aby se nechal otupit v den, kdy potřebuje bdělost a pohotovost. Vtiskl si pilulku mezi prsty, jak to dělal, když mu manželka nutila různé jedy na spaní, a pak si ho z dlaně jakoby hodil do úst. Na rozdíl od něho to sestra spolkla. Trojku obývali dva muži. Pan Plíšek se nejprve představil staršímu z nich, který mohl být jeho vrstevníkem. Nemusíte se představovat, my se přece známe z úřadu, řekl mu pán s milým úsměvem. Já jsem Slunečko z druhého odboru. Nevzpomínám si, řekl Plíšek, a pán se ho zeptal, jak se vám tady na venkově líbí? Je tu hezky, odpověděl rozpačitě nový nocležník a přešel ke druhému pacientovi. Nad jeho postelí bylo napsáno Krutý Josef. Měl pravou nohu celou sádře a na tu si propiskou kreslil různé hady. Ten ani nezvedl oči od práce a řekl jen, hadanka, který had je Milena? To nevím, přiznal se pan Plíšek. Tenhle, to dá rozum, ne? Milena je tahle tlustá krajta tygrovitá. Kolego, ozval se starý pán, odžeňte prosím ty husy, ať mě pořád neoštipujou. Pan Plíšek pochopil, co se od něho žádá, a udělal proti oknu kšt z potvory. Tak se na ně musí, pochválil ho pan Slunečko. Adolf Plíšek se převlékl do nemocniční noční košile a ulehl. Hodiny nad dveřmi ukazovaly za 2:50. Vešla sestra Alenka a řekla, nikomu nic nechybí, všechno v pořádku, tak se pomodlíme, pánové, a dobrou noc. S těmi slovy zhasla a tmu pokoje číslo 3 ředilo jen matné nouzové světlo nad hodinami. To jsou její husy, zašeptal pan Slunečko, ale nestará se o ně. Marní, říkám, Alenko, ty husy vám jednou přejede auto, ale kde pak? Pak bylo ticho. Pan Plíšek sledoval velkou ručičku elektrických hodin, která ukrajovala poslední minuty jeho kritického dne. Vzpomínal, co mu říkala manželka, když jí volal ze svého mobilu pro seniory na její mobil pro seniory s velkými tlačítky. Aspoň budeš v bezpečí, táto, budeš pod lékařským dohledem a nic se ti nemůže stát. Ve 23:40 se bez zaklepání rozletěly dveře, stropní světlo ozářilo pokoj jako světlice a na trojku vešel Adolf Hitler. Byl starší, knírek i patku vlasů měl prošedivělé, jako na snímcích ze svých posledních dnů, kdy posílal do boje děti z Hitlerjugend. Nohavice jeho hnědého pyžama mizely v lesklých, úplně nových holínkách. Nebyly to ale kožené holínky, nýbrž gumáky do deště. Pan Plíšek se posadil na posteli a zavrtil hlavou, aby se ujistil, že se mu to nezdá. Meine Herren, sklapl vůdce podpatky a zvedl pravici. Zález, idiote, nebo zazvoním na sestru, řekl ze své postele Josef Krutý a namířil na něj sádrovou nohu s jedovatými hady jako dělo. To můžeš, Kajtl, ale švestr tě neuslyší, protože tam není, jako každou noc, když slouží docent Blitz, uchechtl se Hitler. Pane inženýre, i tady na vsi platí předpisy, ozval se tichým hlasem pacient Slunečko. Mezipokojové návštěvy jsou v noci zakázané. Vy máte být na pětce, tak jděte prosím na pětku.
1: Rommel, aufstehen,
0: vykročil k němu hrozivým krokem vůdce a když se pan Slunečko postavil vedle postele do pozoru, uchopil ho oběma rukama pod krkem.
1: Rommel, ty, který jsi v Africe selhal, ne jako liška pouště, ale jako krysa, který jsi měl prsty v atentátu na mě, ty mi budeš vykládat o předpisech?
0: Panu Plíškovi se zdálo, že starému pánovi z druhého odboru lezou už oči z důlků. Ve své nemocniční noční košili s rozparkem na zádech se postavil do uličky a nahlas řekl 20. duben. Báseň. Vůdce se udiveně ohlédl za hlasem a když spatřil neznámého člověka, své sevření povolil. Popis důmenč?

0: si tam řval, že to je místní atrakce. Tak se ještě podíval důl, jestli náhodou nevypadl. Nebo kdo si tam zase mluvil jakési slonovi. No. A všetci říká, fotografovali toto. No tak jsem ještě zaverboval, trošku jsem se uklonila, iž jak to by už ne. A včil v té krepákovém růžovém pyžamě přes to celé, tam jejich náměstí, jsem šel tým tetičkám. Ty už nemá tak hleděli za tu recepci, všetky tam se tak posrocovali, tak jsem k ním došel, říkám, ticho, nebuď nenápadně, ticho. Říkám, děvčata, nevíte náhodou, kde bývám? Oni se nás podívali, že odkud jste? Říkám, z Lážota. Říkám, pavacký hodvět nám vedla transformátora. Už nevím, jak dlouho jsem tam stál. Nakonec zase došel jakýsi generál. Zase s tím rychlým výtahem vyjeli navrch. Tam mě ubytovali. Já vám musím říct, do teďka, když projíždím okolo toho hotela Fórum, tak mě takto mrazí v záda. To je všecko.
1: A teď už dáme prostor známým umělcům a osobnostem, kterých za ty roky prošlo mojím hlasem opravdu hodně.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Pane učitel, prosím vás, já bych se vás chtěl rád na něco zeptat.
4: No tak než začnu vyučování, co pak?
3: Já jsem se chtěl zeptat, je stejně dlouhá vzdálenost tam jako zpátky?
4: Jak to myslíš?
3: No, řekněme, je přesně z Plzně do Prahy stejně jako z Prahy do Plzně?
4: No samozřejmě, nebo až má řekněme, odsaď na Kladno je stejně daleko jako z Kladna do Prahy.
3: Mhm, ale to mně nejde, mně je to nějaký divný, že to je vždycky pravda?
4: No samozřejmě, že to souhlasí.
3: Ale já bych se vás chtěl na něco zeptat. Jak je to možné, že od nového roku do Silvestra je jiná vzdálenost než od Silvestra do nového roku?
4: Tak se nesměj, já si to promyslím a dám ti odpověď v příští hodině. Ale teď začnu zkoušet. Ty tady vstaň a řekni mě, kdo byl Karel IV.
3: Karel IV. Byl otec vlasti.
4: No dobře. A kdy umřel?
3: Prosím, pane učitel. Pane učitel, on umřel? Já ani nevím, že byl nemocný.
4: No, oni to budou hlásit, samozřejmě. No a teď mi tady řekne tenhle ten něco o Kolumbusovi. Kdo to byl Kolumbus?
3: Kolumbus byl znamenitý člověk tím, že postavil vajíčko na špígru. Na špičku.
4: No tak proto. No a dál? A
3: Kdy objevil Kolumbus Ameriku?
4: No, kdy?
3: Kolumbus objevil Ameriku.
4: No to vím, ale kdy?
3: Ale kdy? Kolumbus objevil Ameriku. A už to vím. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
4: No, vidíš, že to víš.
3: Ale, pane učiteli, že to utíká, co?
4: Ale dej nám pokoj. A teď ty tady, jak se tady na mě tak koukáš, tak ustrašeně. Ty prej si uvázal kojce na voca z kastrol.
3: Já jsem žádný kastrol. Pane učiteli, žádný kastrol. Kojce neuvázal.
4: No jak pak ne, já tady mám.
3: Není to, pane učitel, žádná pravda, to je falešní urání. Já jsem žádnou grané kojce na vocas kastrol neuvázal.
4: A kdo to byl?
3: Prosím, pane učitel, to byl bratr.
4: Bratr, no a to ty jako hodnej žáček. Jsi mu v tom nemohl zabránit?
3: Prosím, pane učitel, nemohl.
4: No a proč ne?
3: Já jsem byl zaměstnán.
4: A co jsi dělal?
3: Já jsem tu kočku držel.
4: No to

0: je hezká výmluva, no. To je hezká výmluva, tak počkejte. Tak teďka si tady řekneme nějaký ty básničky, co jsme se učili. To jsem jí... No tak ty tady, ty, no, zrovna, no. Když máš takový nápady s tím kastrolem, tak nám budeš říkat básničku, no. Kterou?
1: No, pane, určitě já jich umím víc, ale já bych chtěl začít nějakou takovou Vrána a Liška.
0: No.
1: Vrána a Liška. Básnička od Františka Čelakovského.
0: No, dobře, tak dál.
1: Vrána a Liška. Básnička od Františka Čelakovského.
0: No, to už jsme slyšeli.
1: Na vysokém dubě fírec držit zhubě, paní Vrána seděla a se jrasně si hleděla. V tom mi Liška ucítivši, onem z doupy spěchala a se koráně přiblíživši touhle začala. Jak jsi krásná, sestro zlatá, jak jsi všecka pěkňoučka, bílá, modrá, kropinatá, červená i běloučka. Kdyby jsi hlad jako peří měla, věř, že bych ti věřit chtěla, že jsi nejkrásnější ptáček v lesích našich ohniváče. No.
0: Tak dál.
1: No tak dál. V lesích našich ohniváček.
0: No.
1: Ohniváček.
0: No počkej, nech toho váčku a nech toho ohybání a teď mi řekni dál.
1: Já budu radši říkat jinou tady nějak. Svatební košile, básnička tadyhle taky. No, svatební košile, básnička. Devátá hodina odběna a lampa ještě svítí.
0: Koukej, nestrašně, povídej to jako básničku.
1: Svadební košile, básnička od Jaromíra, jak Jaromíra, svadební košile, na devátá hodina odběla a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekátkem visela, v tom Miliška ucítivši.
0: Ale,
1: to ne, to bylo špatně, básnička od Františka.
0: No?
1: Od Františka Josefa prvního.
0: Co to matej zase?
1: Svadební koš, brabec. Svadební brabec na vysokém... Ne, na vysokém, to byla Vrána. Je. Brabec. Křičel, co mám dělat, to já vím, co mám dělat, pane učitel, já opravdu nevím, co mám tady dělat.
0: No tak si sedni.
1: Tak si sednu.
2: Jo, tak mě už léta vrtá hlavou, že vždycky čtu o kontrašpionáži. Jsem to nějak špatně začal. Já to řeknu jináč. Já jsem si totiž všimnul, že všechny státy světa mají velice důmyslná zařízení kontrašpionážní. A přitom žádný stát světa nikdy nemá špionážní zařízení. Ba dokonce každý stát to popírá a popře. Nikdo neprovozuje špionáž. To jsou pouze pomluvy. Pomluvy zlé a nepřátelské. To je zlá propaganda a to se nedá brát vážně. Jelikož správnému světoobčanovi jest brátí taková prohlášení beze zbytku, nezbývá mu, než aby se zamyslel. A to není nikdy dobře, když člověku nezbývá, než se zamyslet, protože myslet je námaha. A nikoliv samou námahou živ je člověk. Když se však člověk už jednou zamyslí, tak to, nad čím se zamyslel, musí domyslit. Protože nedomyslet, to je někdy nebezpečnější, než nemyslet vůbec, nehledě na to, že námaha, jakou myšlení bezesporu jest, když se náhle přeruší, tak to může být trága. To může uškodit i samotnému mysliteli. Tedy člověk se zamyslí nad faktem, že je všude kontrašpionáž a špionáž, že není nikde. To je asi tak, jako kdyby byla všeobecně zaručená kontrakoncepce a přitom koncepce by nebyla. Dokonce ani naděje by na ní nebyla, no to uznáte. To by značně narušilo provoz. Jakožto oddaný čtenář detektivní literatury vám musím sdělit, že poslední léta se náměty detektivek mění. Tak už jsou dávno pryč Agáty Kristý s víkendovými mejdány, na kterých docházívalo k vraždám. Loupeže klenotů už nikoho nezajímají. Vraždy kvůli dědictví jsou mizivé, nebo dědictví jsou také mizivé. Dokonce vraždu za účelem eliminovat potenciální dědice, aby dědictví připadlo vrahovi, takovou vraždu žádný rozumný vrah už dneska nepodniká, protože dědické daně jsou tak strašlivé, že mu nezbyde nic, než ta zbraň, kterou použil k vraždě. Politické detektivky o spiklencích různých balkánských státečků, to všechno patří do období po první světové válce. Anarchismus odumřel jako všecko individualistické pomalu odumírá a je nahrazováno kolektivem. Doba pana profesora Ehrlicha, když sám a sám po nocích ve vlastní laboratoři, ve vlastní vile objevoval své vlastní bacily a spirochety, palidy, ta doba je pryč. Ta doba je nahražena kolektivem vědců, teologů, generálů, spisovatelů, špionů, vlastně bych měl říct kolektivem vědy, víry, obrany, útoku, práva, bezpráví, kolektivem kolektivů. Dneska na světě zbývají pouze dva individuální individualisti, tedy lépe řečeno jenom dvěma lidem, dvěma mužům je mezinárodně dovoleno a tolerováno, aby zůstali uznávaným individuem, každý z nich. Jeden se jmenuje Chaplin a ten druhý se jmenuje Picasso. Měli bychom si přát, aby zůstali věčně živi, protože tedy jednak proto, co umějí a co nám z toho všeho dali, a pak taky proto, aby jsme měli na očích, že individuum pořád něco ještě je. Že má právo na život a na práci a na individuální myšlení. Témata detektivek, a nemusím ani zdůrazňovat západních, protože na východě se detektivky dlouho nepsaly a netiskly, až teprve teďka se to dohání. Tedy témata detektivek se na delší dobu zastavila u organizovaného zločinu. Začala to gangem, což vlastně česky znamená banda. A čím dál, tím více věnovala krutosti. Postavu komisaře Scotland Yardu, představitele policejní právní síly, tedy uplatňovatele zákona za účelem potrestání zlého činu, si ponechali britští detektivkáři. V Americe byl nejpopulárnější advokát Perry Mason. A tato éra trvala dost dlouho. Stanley Gordon, tvůrce Perry Mason, měl dokonce čas napsat víc než 100 románů a k tomu asi 20 pod pseudonymem. Ale asi tak před 10 lety se detektivní vítr začal otáčet a jel se hnát plavidlo autorů, hlavně nových autorů, po mořích špionážních. Jeden takový poměrně nový autor se jmenuje Ian Fleming. On byl původně dopisovatelem Sunday Times. Znal svět a strávil válečná léta ve službě britského námořnictva, tedy přesněji v protišpionážní službě. Ne ve špionážní, proti, jako vždycky. Jednou takhle napsal knížku, trošku se za ní styděl a vůbec nedoufal, že to někdo naloží. Jmenovalo se to Casino Royale. A poprvé se v té knížce objevila postava, kterou stvořil James Bond, tedy agent. Jehož kódované číslo bylo 007. To znamená, že v rámci služebního výkonu mohl i zabít. Ta knížka moc nešla na začátku, no ale pak se nějak rozběhla a Jan Fleming jich ještě napsal 14. A všem jde ten James Bond a Jan Fleming vlastně stvořil takovou postavu z prvky prince z pohádek. Nezranitelný, neporazitelný, neodolatelný, odvážný, chytrý, chladně uvažující, vítězící, mladý, zdravý muž. Jenom na dobré jídlo a pak hned na slečny to byl kořen, ale teda velký. No, Fleming vlastně takhle odpověděl na otázky čtenářských mas, co to je špionáž, jak se to dělá. Jak vypadá takový špionážní případ, jaké jsou metody. Lidi se zajímají o věci, hlavně když noviny všech možných vlád je denně krmí. Krmí je něčím, o čem se údajně jako nemá mluvit, co se nesmí prozradit, co je zahaleno rouškou tajemství a co vlastně není u nás, ale co je jenom jinde a je to proti nám. No a pak takový lidi obyčejný si najednou řeknou tak hrome, o co jde. No a když pak Jan Fleming jim to napíše, tak zhltnou všecko. Ale Fleming nebral toho svého hrdinu vážně. Trošku s humorem. Trošku si z něj dělal legraci. No a protože se zmocnil ten úspěch, tak umřel na infarkt. Dneska se hodně umírá na infarkt. Hodně a taky málo, podle toho, jak se na to dívá člověk. No, ale filmy si pokračují s James Bondem dál. Fleming dohnal toho svého Bonda ad absurdum a do sféry vlastně moderních pohádek, ale vzniká tady souběžná literatura. A já říkám záměrně literatura. Na špionážní náměty. A taky je psaná odborníky nebo bývalými aktivními činiteli a je dobrá, byť i úděsná. Já myslím, že nejlepší z nich je pan Lockhart. On napsal knihu, jejíž název by se dal přibližně přeložit tak muž, který přichází z lednice, nebo taky se dá říct od ledu, kam byl zdánlivě odložen. A pak napsal knihu Telefon volá mrtvého. Tam už nejde o nadsázku, jako u Fleminga. To jsou vlastně realistické, epické romány a také psychologické z prostředí mezinárodní špionáže. A přibývají jiní takoví spisovatelé, lidé informovaní. A člověk čte napnutě, už se nediví, už se spíš bojí, děsí. Protože se objevuje, že špionáž se stává čím dál tím víc samoučelná, že ideály, zájmy celku, bezpečí států, říkám dlouhé U, to jsou vlastně než zástěny, za kterými se odehrává šachová partie téměř geniálních a mnohdy skutečně geniálních mozků. Je to taková hra, kde partner zná partnera, i když se v životě nepotkali, kde protivník si oblíbí protivníka pro jeho zručnost, chytrost, pro jeho nápady, kdy provokuje jeden druhého k činu. Já myslím, že srovnání s šachem je to nejlepší srovnání, protože v šachu se taky obětují figurky. Nesentimentálně, záměrně se staví do cesty, aby je protivník musel odstranit. Je to závratná a obludná hra geniálních a uchylných mozků. Víte, mně to někdy připadá jako ta zeměkoule, co o ní čteme ve Švejkovi, jak v tom blázinci říká ten, že uvnitř naší zeměkoule je ještě jedna zeměkoule a ta je větší než ta naše zeměkoule. A tam se to všecko odehrává bez našeho vědomí. A nemá to konce. Ačkoliv to nesmím říkat, protože ono to má konec, jako všecko. Jako všecko má konec, jak objevil Einstein. Protože jednou přijde den a musí přijít den, když špion bude mít v cestovním pase pod svým jménem v rubrice zaměstnání napsáno špion. A bude po strašidlech. Pohraničník si to přečte, dá razítko a bude to dneska, když máte v pase pod svým jménem cokoliv, profesor, lékař, student, herec, zedník, cokoliv, pohraničník dlouho váhá, prohlíží si vás, než se mám dá razítko a v duchu si říká, není vlastně ten zedník špion? Ale až bude číst špion, tak ho ani nenapadne uvažovat, jestli ten špion není vlastně zedník. Frkne tam razítko, a provoz se všude zrychlí.
3: Rádio Jih Cymbálka.
4: Já jsem tady. Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
5: To mě těší, Jirinko, i když máte trochu zpoždění. No. Pojďte, někam vás tady posadím.
4: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed, já jsem taky proto přišla, že jak si my dva...
5: My dva co?
4: Tady, no. Jako, že budeme zpívat.
5: Zpívat?
4: Spolu.
5: To je novinka.
4: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože s tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No. Takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali.
5: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
4: Jo, vy si to musíte...
5: Vy zkusit si to nějak...
4: Zkusit. Vy si to s každou zkusíte napsat.
5: Vy jste mě nerozuměla. Já jsem myslel prostě, že dva hlasy, i když kvalitní,
4: ano.
5: Nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
4: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že já to...
5: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
4: No ale jsou takový, že jo? Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
5: Tak dobře, tak já, že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: Jiřinko. Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkný. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna, to...
1: A, ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano, tak se... Slečno Rajská, my jsme si nerozuměli, já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem
1: ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas
1: no,
2: tak.
1: No, se uklidněte, dobře, uklidněte.
2: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha, ano.
2: Že bych... Jo,
1: ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
1: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí. Stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Že? Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, ne? No, my si zvykneme.
3: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
1: No prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kutte ku heše.

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno, teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: Bife.
0: A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáru je mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, vždyť autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: A jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo. Kopte, kopte, kopte, paní, to, co chcete, když nechcete odprejstněte pro pány, mám přijímat šandy.
2: Planety, vašnosti, planety, planety, věřte mé, planety, čeká vás dědictví, postrýci, potejte.
1: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě, nechtěl byste jí strašit někam jinam.
2: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
1: No a to bych ráda viděla, proč?
2: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý touhy, jako kozel ke ševerce.

0: Je, představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: Ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku s tropou.
1: To je od ní hezky.
0: Já si myslím taky, že je to od ní hezky, vy.
1: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
0: Pane, co by nám chtěla udělat radost?
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lístky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8.
1: Ve 8, no tak to mám radost, teď je čtvrt na 7, než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase s tropem já.
0: Celičku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
0: Ale večeře mám taky hotovou.
1: No dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil,
1: ne? No. Kdybych tě neměl, tak bych se neoholil vůbec.
0: No,
1: takhle člověk neví náhodou, v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
1: No.
0: Já se s tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčíš tu štětku do polivky.
1: Ježiši, když jste tak zbláznit, bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No. To už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ale máš dva busty a jes.
1: No to je celá večeře.
0: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
0: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
1: Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne prejdat každý den po divadle.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hladu.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Ježišku,
0: Je to možný, že ty takhle dodneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pogriloval celou ruku.
0: A proč jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: A tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
1: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
0: 24,50. Herkane, mám si vzít ty černý šaty, ty jsem měla poslední,
1: jak
0: si
1: to
0: říš.
1: Jo.
0: Ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co? Ne, počkej, tyhle ty, hele. Tady,
1: takhle. Jo. No, ty jsou prima. Hej. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo.
0: Co?
1: No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti
1: ji
0: nedávám.
1: Ježiši,
0: ty jsi si ji vzal.
1: Zvracená. Ty fůra, já se divím, že to nezrušil.
0: Jiný chodíš, tak ti hodím. A nedělaj z toho takovejhle problém.
1: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
0: Zapni mi to.
1: No já to zapnu.
0: Zip.
1: Počkej. No. Počkej, nehej.
0: Já čekám, podělám. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy vrala.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
0: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu.
1: Ježiši.
0: Na to já mám tak.
1: No, no, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
0: Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin.
1: Podívej
0: se, na co
1: prášek.
0: Prášek? No jo,
1: na co to je?
0: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude.
2: už to vyrábějí.
1: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekal otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo?
2: No.
1: Do publikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
1: Už je skoro osmý, rozumíš? Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Karek, podívej se, já jsem hotová. Kdy to jde? Hele, Kareku, kolik je hodin?
1: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Ano, když ty jdou napřed.
1: No, aha. Taky se mi zdá.
2: No,
1: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
2: Sexy?
1: To tedy v žádným případě, miláčku.
2: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
2: Jo,
1: mám.
2: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
2: Lístky máš.
1: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
1: Lístě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jistý ruky tak někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
2: to
1: tak laskavá, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju
1: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co jsi neděje?
2: Je sem, no, je zase někam dáš. No, kolik je ty hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
2: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
2: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek.

0: Osladil jste si kávu, pane Bucela? Ano, děkuji. Já myslím, tuhle při kávě byť slyšeli takový rozkošnej vtip.
1: A jo, no ale no. Opravdu ten vám výborný, musíme pane
0: povědět, pane Bucela.
1: To se zasmějete, zasmějete.
0: To máš pravdu, Ježíško. Ježíško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten kobel.
1: Ne, já si dávám pozor, miláčku. No.
0: Tak ten vtip, no. Pane Bucela. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To, jo, to je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo no, na Pradědu, na prostě v horách.
0: Na tom, pane Bucela, opravdu nezáleží, jestli to výborný, ale, že to bylo Jiříčku v Karpatech, víš?
1: No, dobře.
0: Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí světýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucela, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá. A pěkná.
1: No. Já vím, to si říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli, pane Bucela. Ne, ještě ne.
1: Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám panu Bucelovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucela, a... nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo, a ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak, ty mě mailíš, Magdo, ten vtip, hele, pane Bucela, on je výborný, ale on začíná takhle, prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou, ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká,
1: a mladá.
0: Mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal,
0: hezká.
1: Počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucela, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch, buch.
1: Buch, buch, buch.
0: No prostě pane Bucela zabuší na dveře. Buch,
1: ten turista buch, buch, buší, no. No. No tak já říkám buch, buch, buch, je to veselý, ne? Co? No. A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že... má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No, oba dva. To může být docela příjemný, ne, pane Bucela, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych pane Bucela například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být příjemný.
1: Nepřerušuj mě, prosím
0: tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nestraší.
1: Turista stojí v té síni, jo? No. Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávy?
1: Ale no tak Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed?
0: Ne, Ježíčku, je to úplně jinak, ty... Pane Bucela, dejte, pojďte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucela, no tak...
0: No to není jedno, Ježíčku, jak to, že je to... Na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucela tady rozuměl, pane Bucela, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Jsi promočenej.
1: No tak... třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven.
0: Opravdu jo? Nechcete kafíčka?
1: Když zase s tím kafíčkem a sotva je venku, tak Selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. On jde totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo, co nejstěžně.
1: Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
0: Ale to není pravda, on vrátí. Je venku dlouho, právě dlouho. A mezi tím řekne panu Bucela, ta žena tomu turistovi.
1: Ale nic mu neřekne. Sedlák vejde.
0: Nevejde.
1: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách.
0: A tu furt těma kozama trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte se na to. Měl říct, že ten turista má děsnej hlad.
1: No dobře, to...
0: A oni mají jenom kousek sejra.
1: Ne, jakýho sejra?
0: Kozího.
1: Ale oni mají hovězí konzervu.
0: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
1: No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
0: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost.
1: Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, Magdo.
0: Ale vážně zkazíš každý vtip.
1: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela.
0: Pane Bucela, já vám to dopadu, ty bys úplně zničil pointu.
1: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
0: Vidíš, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal? Já jsem o panu Bucelo.
1: To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
0: No a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
1: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek.
0: No, tebe poslouchat, to je požiteček.
1: Magdo.
0: Slyšíte, pane Bucela? Magda. A takhle bod, nervózní už je od jara, rozumíte?
1: No a čivinou asi, čivinou.
0: No tak to klidně řekni to.
1: To je neukázní do své lehkomyslnosti.
0: Dávajte pozor, pane.
1: To je nehospodárnost.
0: Komplexy, řekni.
1: Ano, já to řeknu, tvoje komplexy.
0: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova. No,
1: maminku nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta?
0: Ne, pane Bucela, to se skončil a říkal, Magdičko, nerozvádějte se. Magdičko, to je.
1: Já
0: to mám taky dost.
2: To jsem blázen, co mohla ta Selka tomu turistovi říct?
3: Zvečera, zašera, až bude tmat,

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá, tak, jo? No, a v týže by byla tato věta. Já vám to pak dám, nemusíte si to psát. Jo. Stál ve dveřích, divže došách na kliku, malý, ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysavač? To vypadá jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. Ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky, no? No, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat, český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No, dobře, dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde, to víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím proud, no, tak pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu, strašně nehezkýho chlapa. No, co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil tři velký skleníky. No. A vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete. No. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou nalněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli, no. No a jak to stojíte? Pane Kšanda, no, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy, u telefonu instruktorka Brávková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se, vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou, budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů a budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejen, že to v životě nedělali, ale budou žasnout, jak to, že vás to tatínek nenaučil. Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska nerodí. Vy umíte vařit, šít, žehlit košile, leštit nábytek, vy umíte všecko. Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si vemu vás.
1: Pane inženýr.
0: Drahá, neříkejte to.
1: Pane inženýr, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: příběžičku, no. No jo, asi nebudete zasloužilej, víte. Vy jenom tak... Asi... No jo. Vy asi jen tak pro potěšení, víte. No ne, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejový barvy nebudou lacený, víte, já to vím. Já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte. To vypadá jako špenátovej nákyp. No, my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte, velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku, víte, on má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo. No, teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale strýda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže, víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval dolní Šiškovice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela, tak byste
2: to udělal. Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blíží. Je to on. Ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
1: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
1: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
1: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, opřete se klidně o tuto zeď.
1: Já nevím, tenhle barák ještě není zkolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vy vypadáte zkolaudovaná. No. Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.

0: Z který televize jste říkal, že jste?
1: Z Československa. Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
0: Takhle můj denní režim.
1: Denní, samozřejmě.
0: Tak kdy vstávám?
1: Ano, ano.
0: No tak já vstávám většinou ráno.
1: Ano.
0: Vstanu.
1: Ano.
0: Pomeju se studenou vodou.
1: Ano, otužujete se, že?
0: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
1: A potom?
0: Potom prej nám zase poteče.
1: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
0: Na co, já na nic nehraju, já prostě... Jak vstanu, pomeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven, teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
1: Aha, rozumím, jen tak.
0: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
1: Prosím.
0: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
1: Ano, a uděláte si snídaní?
0: Ne, oběd.
1: Oběd?
0: Oběd, oni housky voze až...

0: po 11.
1: Po obědě?
0: No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
1: Ano.
0: Syn potřebuje zpravidla peníze, dcera potřebuje volídat kluky, ona má dva takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám.
1: A nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
0: Jo, to by chtěli, to chtěli, by chtěli že? Obě.
1: No.
0: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna, a syn zase, abych bydlel u dcery. Že?
1: Žijete sám.
0: Jo, já jako hůl v plotě. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou. Jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla. Ale neptejte se, kam, s tím už bylo takových nepříjemností.
1: No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte?
0: No tak, večeřím nejradši teda pořád. Ale tak 6x, 7x týdně, chleba, jo, a na to jihočeský zrající a půl litr kefíru.
1: A potom?
0: No potom běhám, to se rozumí.
1: To vám docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
0: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
1: Ano.
0: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
1: No, a teď
0: no,
1: už?
0: A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo, a křečový žíly. Ale já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
1: Aha, já vím, nominaci, že?
0: Ne, invalidní důchod. Naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle no. Celý den na tom luftu. Herdek, ale vy jste někomu... Strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak no, dejme
1: já tomu. Nevím, šéfe, ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já
1: tak
0: vím,
1: dáme
0: já vím, já
1: 3
0: vím.
1: Za 15,
0: no,
1: nebo
0: tak já bych
1: 5
0: si,
1: kousků
0: já bych
1: za 25.
0: No, 5 za 25.
1: Je, víte, ale opravdu někomu strašně podobnej.
0: Ale, ne, to,
1: ale jo.
0: Ne, to nejsem.
1: No, už vím. Vy jste děsně podobnej tomu, no, jako takhle, Dvořákovi, no jo, jak jste čas s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, ne, ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem
1: jo.
0: Podobnej.
1: Je, jo.
0: Ne, nejsem, je. Nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Pro pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vymysl. No, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, vy se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete no. Pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro Jizinku.
0: Ne, ne, ne, ty jsou pro manžel.
1: My se vám vyčku. Vždycky celá rodina tak nasmějeme,
0: no,
1: teda hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda,
0: nic, na ženskou to víte si
1: nic člověk... vedli, mistře, víte, na ženskou no, žádnej chlap no, nestačí, no, jo, pak, my vás no. Máme rádi,
0: ano,
1: celá
0: jsem,
1: rodina.
0: Rád,
1: už, i,
0: rád.
1: Už i malej fanouš, no, no, jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
0: Prosím.
1: Zajá.
0: Fanouš.
1: Landa. Panoušek.
0: To víte, děti.
1: Panoušek,
0: no. Na nočníku, to je
1: jo,
0: ne. A kolik je
1: vůbec? Je 14. Je, je, to povídám. Vici, já jsem z toho celá zbagořená. To je jenom z té radosti, že vás
0: no,
1: vidím
0: tak.
1: Živý, jo. No. Je. Já budu povídat Milče, víte, to je švagrová, víte, my dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měli být v té televizi častěji.
0: No, je...
1: Každý den ty umějí pobavit,
0: no,
1: jo.
0: No,
1: já vím, že to dá fušku,
0: no, právě,
1: něco
0: je...
1: jako vyšpekulovat,
0: no,
1: víte,
0: to je
1: a přitom jako...
0: Je to
1: no, my jsme vám vděční,
0: no,
1: mistře, my jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkáte, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední.
0: Tak
1: a já vás asi zdržuju,
0: no, ne, no, tak
1: no,
0: bych,
1: no tak jaký... já, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No tak já bych
1: řekl... Víte co? Já vám je svážu všechny a je to,
0: ale no,
1: no
0: tak
1: jo.
0: To...
1: A je
0: pardon,
1: to...
0: a po čem jste říkala, paní, že jsou?
1: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přilákneme, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před třemi lety.
1: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem. Vím, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím jít.
1: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale... Aha,
0: tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle, víš,
1: ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucnice.
0: Ale nepotom, to mi myslíš,
1: že prej se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, no, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla ani slyšet. Dvakrát týdně drží v kyně za ručičku, takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
0: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Mm. Chlapy jsou na žrádlo. No samozřejmě, pojď se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešné,
1: víš? Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby žralotčí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
0: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
1: Ale...
0: Ne, no prej i takový mužský existujou.
1: Tady.
0: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou.
1: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce.
0: Sedne,
1: se stuhne.
0: Stuhne?
1: No.
0: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřebny. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
1: No.
0: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
1: No.
0: No to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
0: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit.
0: Nám jako... No, jako no jistě, já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumí? No to skočí rovnýma náma, holka.
1: To jsme se zapozítali, sedm, já už dám.
0: Jo, no tak, jo, jo. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojďte to domluvím.
1: No, no, a tohle to...
0: Vyrovnáme to až potom na jednou.
1: To nespěcháme, no, tak no, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
0: Sedm. Je to možný?
1: Sedm?
0: Jo, a na všech. Za sebe sedm. Ha, a Fanda nikde.
1: Pochopitelně. On je výročí svatby.
2: Maninko, se uklidní, já byl překvapený. Uhu, přepel to. Se nemusí zouvat, pan dopojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
3: No, nic.
2: No, všechno ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam to dělat. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smoku, to nevidíš na kok, my jsme si, víc, spekli dva baráky s hospodou. Dva baráky. No.
0: Dýchni na mě.
2: No, já tady budu jichat ten smok, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, až dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, pando, a ty dávej něco na svůj
4: maličko z Lucínku.
0: Jestli byste neskáněli nějaký kočičky.
2: To vůbec ne, to je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
0: To nevadí, no, hačni si, hačni.
2: Venoušku, sedni si, naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění, už to mohlo být maminko na stole.
0: Já už to mám na
2: Venoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk, děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
5: To byl hořčák, ten grát.
2: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství.
5: Tak,
2: Lucinko, fanoušku.
5: Ale tohleto ex, ať to zaučí, maminko.
6: To já nemůžu, abych se opila.
0: Venou, hej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
5: Venoušku, moc ti děkujeme.
0: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu. Boj. A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba
5: nesmírně.
0: Nesmírně, viď, Fando?
2: No za tu svatbu, vděčný.
0: No, no, no tak, tak musím to dopovědět.
2: Sedneme si, budeme mít přečo vyříkliš dole. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
0: No.
2: Je už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
0: No. Jak to myslíš?
2: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
0: Je ten první.
2: A ten druhý.
0: Rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět, víc.
2: A mám, to nebylo láskou, to bylo hladem, Miláčku.
0: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
2: No, jo, jo.
0: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
2: Nějaký...
0: Nech toho.
2: Tak. No.
0: Vyhládneš, viď?
2: To jo, to vyhládneš, samozřejmě, no, že
0: já jsem teda,
2: že by si taky nějaký hrabíček nebo něco.
0: To, já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. No, falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to, Fanda?
2: Víš, to já, no.
0: Ten neuměl vůbec nic.
2: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do posledky snídaně. Tohle to, támhleto, šunčičku, vočka, okurky vláků, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
0: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
2: To je pravda. To má pravdu. Ona poskakovala, růžový župánek,
0: no,
2: pantoflíčky, bambulky na pantoflíčkách. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
0: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
2: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
0: Ty tak křičíš, co je Vendovi, do toho Venušku papáte, proč nepapáš? To je jenom tak. Děláme,
3: víš,
0: takhle.
3: Ale víš, Lučinko, nějak mi to všechno přišlo líto.
2: Tak nejez to líto.
3: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
2: Kdo?
3: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sírky.
0: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, víš, Božince.
2: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozlíst, ale...
0: Ty ne. Von vožen
2: se. No, vožer se, no.
0: Ale vožen se!
3: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje pořád říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
0: To nevadí, hele, ty musíš přivést k nám. Víš, až tady na ní u nás dýchne.
2: Až tady u nás na ní dýchnem.
0: No, ty ne.
2: Proč?
0: Šla k zemi.
2: Ale prosím, že se plný smogu.
0: Já dělám takový legrace, víš, až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
3: A víš, že máš pravdu? Luci?
0: No.
3: To je jako by jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
0: Ty jsi
3: na mozuši.
2: To musí být vlastně nepíšící básně.
3: Ne,
2: růžemi.
3: Ne, ta moje kočička, no. To musí být vaše štěstí.
0: No. Na mozuši.
3: Podívejte se, já bych... Je, počkej, Lucí.
0: No.
3: Já bych si zavolal.
0: Já bych ti to tady
3: dělal. Děkuji, Lucínku.
2: Zavolej si.
0: No, zavolej si, se vůbec ptáš.
2: Až uvidíte naše štěstí, že byste na dáma dělali takový výhlídkový lety. Jak se na to hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
3: Haló, tady Venda. Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
2: To má zkusky jen zakomínat.
3: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak pa, kočičko, pa.
0: Je to dobrý?
2: No tak konečně, budeš za kočičko.
3: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
0: Ano.
3: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
2: Jsi strašně roztomilý.
0: No.
3: Jenže já už budu muset...
0: Já bych ti navila ještě...
3: Já už budu muset skutečně jít.
0: Jen si vem, Vendo, jen si...
3: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak. Já bych si to... Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře.
0: Na shledanou.
3: A Lucinko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, pa.
2: Koukáš, že si aspoň jiné hřeby, že neúpadci.
0: Ty se budeš číst?
2: Jo! Co jiného mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
1: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
2: Cowboy James Lewis.
1: Panousi.
2: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohletos mě už nikdy nedělala.
0: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
2: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
4: Panousku, tohle jsi měl vždycky rád.
2: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný hratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
0: To je fakt.
2: Já jsem inženýr.
0: Hratlík nejseš. Ty seš spíš... Reklama na pneumatiky.
1: Pongo, mě to jen tak ujítlo. Pongo.
2: Pane Cowboy Lusíku. James Lowe si připíjal pištol
0: a vyšel na raně. Pane Lusíku, pojď sem, dej mi to kolce, můj javinku, šamle, dáš mi sem to javinku a pojď mi vyhodit.
2: Prosím, dej mi pokoj, Lucie, přece kvůli tomu, že máme výlocí, tak ty mě neudomí se javím tu, ty.
0: Sprosťáku.
2: Já jsem sprosťák, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej.
0: Já se ti na tvojí javinku
2: šišatou. No.
0: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
2: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
0: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Ten vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku ve dveři. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem, posví bez ovce celý, ani vlásek tam vlastně mě se rozcvičí.
2: Hola, haló? To jsou Bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
0: Víš, co je výborný?
2: Ano, mám tady takovou paní, který...
0: Trošku vodičky, vodičko.
2: Pane, co je, mám tady takovou paní, která... Bývá strašně.
0: Já tě nenávidím. A bejde, a budeme špatně, pak já se opiju, pak má tě nenávidím a opět je mi se špatně. Všechno vypiju.
2: Podívejte se, Červenková.
0: Venka.
2: Na svobodná Červenková. Na tohle to pouští. Na celém světě. Na celém světě z vojny a mezi náma je konec. Že těmhle výročím, Hergot, nevyrábějí gumový knihy. Vidíte, se to třeba skoro zložit.
1: Pando.
2: Doktor James Lowe si...
1: Pando, pojď. Nebudeme se už hádat.
2: Už jo.
1: Hele, panoušku, řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, panoušku.
2: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
1: Pando.
2: Hele!
1: Panoušku, ale budeme si číst jako oba.
2: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Sedí si, raz na mě, vyjde, mako!
1: A budeme si číst časopis. Voba. Od začátku. Pojď.
2: Tady. Dělám to jen kvůli tvý mamince. Neboj, co?
1: Pojď. Já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
2: Od koho?
1: Od Kuželky.
2: Ty si půjčuješ časopisí od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
1: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
2: Kuželka totiž vůbec nečte, pači, negramot. Tak si už, prosím tě.
1: Fanoušek nám na Kuželku žádný.
2: Oh, co by měl na koho, na Kuželku? Na fešáka vysmrdlýho. Vždy.
1: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
2: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaké šuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
1: Líba, ne, počkej, tady je první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
2: Kde?
1: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
2: šena.
1: 2 body.
2: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
1: No tu tady nestojí, prosím tebe, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
2: Kdyby tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
1: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod.
7: To je nula bod.
2: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
7: vysákaný. To ne, to pro tebe není moc příznivý.
2: No, proto to není příznivý, mám nula bodu, no tak prosím, co pokračuj dál, jsem tak laskavá.
7: No, prosím, dva. Líbáte svoji, to je hezký.
2: No, pokračuj, prosím.
7: Líbáte svoji ženu rád?
2: No.
7: Říkám, počkej, dávaj poslouchat.
2: No, poslouchám.
7: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne. Nula bodů. Co? Co?
2: Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
7: Třeba to mám ráda.
2: Třeba
7: to...
2: Yeah.
7: Co je?
2: Yeah. A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
7: No.
2: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělal dobře, kdybych tě líbal za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě líbal za uchem?
7: Já povídám třeba.
2: Říkaj mě třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
7: Já jsem řekla třeba.
2: A to takhle, mlč.
7: Třeba za
2: uchem. Kuželka je u mě, blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
7: Ticho.
2: Tak si kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady máte časopis, další
7: to
2: se
7: zvládat,
2: já jsem zvítězil.
7: Já jsem zvítězil. Počem, tak já ti teď něco řeknu.
2: Pověz, buželka.
7: Facka. To je 6 bodů. Yeah. Jedna za ucho, třeba to budeš mít rád. Třeba. A to je dalších 6 bodů, 6 za 6 je 30 bodů mám.
2: Hrdej se na mě.
7: Já mám 30 bodů. Já
2: tě zabiju.
7: Já tě zabiju. Rozpěsněnýho
2: mufloně. Já tě zabiju. Já bych chtěl být tvé
7: foto.
2: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželi, tak tady tančíme. Že jsem šákanej, nekoukejte, my jsme prali.
7: My jsme prali. No.
2: Podívej, kdo přišel.
3: Tak to je Boženka.
7: Ježiš. Vend.
2: A zdále.
7: Duška. No. Tak to jsi si ta kočička?
3: Ano, to je kočička.
7: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji smětka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
1: Co tě mi dosvědčí, co?
7: Proč to bude tomu tyranové? To bude tomu...
3: Já mám...
7: Tyranové, který ve mně...
1: Božka, ty to znáš.
7: Ty mě znáš. Který ve mně 3 roky ubíveš, který dále to tady ještě rozumíš.
3: Já mám pocit, že jsme přišli nevhodné.
7: Nevhodné, nevhod. Božka, pojď.
1: Ano, kam?
7: Já mám v kuchyni. Ulitou... Trašku božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to mužky. Žádnou si do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec.
2: A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný. A šup do špajzu.

0: Dobrý večer, pane Plecitý.
1: Dobrý večer, ještě lepší, paní Žáčková.
0: A cože tady tak sedíte na kufru, co?
1: No, sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
0: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo? Víte? A nebyl, já to vím. Jsem vás viděla ráno v mlíkárně.
1: No.
0: Asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
1: Já vám to teda řeknu, paní Žáčková, stejně byste se to dověděla. Jo. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako vždycky.
0: Jo.
1: A ten kufr stál tady před dveřma.
0: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
1: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom jo. Kufru jsou moje věci.
0: To jo, a vaše paní?
1: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
0: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám. Jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám snad tím chce naznačit, co? Co, že jo?
1: No, to já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale no, fakt je, že mě vyhodila.
0: No, že to bude možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, no. Slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
1: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková.
0: A je?
1: Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
0: Vachrlatý, no. To chci být.
1: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, vždycky já jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, se cítím o 20 let mladší.
0: Jo.
1: A ona povídá, že bych se měl holit večer.
0: Co je jí do toho, kdy vy se holíte, že jo? Jestli vám v tom nebude nějaký chlap cizí, víte?
1: Tak ale on každý se holí ráno, že jo?
0: Ale jistě, a ona určitě někoho má, ta vaše přehotinka, víte? Zahejbá, prahne po volnosti. A pak, že nějaká spravedlnost.
1: No, to je
0: opravdu. Já jsem například volná. Jo. A vůbec mě to netěší, rozumíte?
1: Hejte,
0: nebuďte smutný, Františku, no, pojďte chvíli ke mně.
1: No to ano,
0: mám tam červený.
1: Ale to ne.
0: Hejte, mám tam flašku Mariši, nalíčíme na myši, nalíčíme na rejsky, budem zpívat korejsky. Já jsem Mařenka. Hejte, a jestli nemáte kam jít, tak klidně můžete jít ke mně bydlet. A ještě před rozvodem.
1: Ale
0: to já na řeči nedám. Mě můžou být lidi ukradli. Klidně před rozvodem. Sakra rozvod. Ten vás bude stát teďko pěkný peníze, co?
1: To by mě vadilo nejméně, paní Mařenko Žáčková. To by mě... Já totiž, paní, nejsem žádný chudák, víte?
0: Ale děte.
1: Já mám sporožíro, o kterém moje žena neví.
0: Jo.
1: A na to mám hezkých pár tisíc,
0: ale,
1: víte?
0: No.
1: A u bráchy mám skovaný takový zlatý věcičky, to byste koukala.
0: A to se ráda kouknu.
1: A navíc, paní Žáčková, navíc... To právě víte, to moje žena taky neví.
0: No.
1: Ještě jsem minulej týden utrhl 3 druhý a 2/3 ve sporte.
0: Ale to je dobře, že...

0: Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc. Náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
1: Veselý. Ano. Co to zvládne. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
0: Ano, jako rukou.
1: Rukou. Takhle, jo?
0: Jmenuji se Anežka.
1: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka poprvé.
0: Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
1: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Já bych to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
0: Nebo jako se žáky, že?
1: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po druhé.
0: Jmenuji se Anežka. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
1: Co se děje? Co je, Pepo?
4: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
1: No tak přepudrovat, jo, a hodně.
5: Jo, zasnu, jo.
1: Nezasíne, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
4: Jo, dobrý.
1: Tak pozor. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po třetí.
0: Jmenuji se Lídleška Anežka. Já vím, že se jmenuji Anežka Lídlová, učím 14.
1: Přeřeknout se může každej, že jo, co?
5: Ale že jo, to zasvím.
1: Nezasvínej, vy tě jdeme okamžitě. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po čtvrté.
0: Jmenuji se Anežka Lídlová, již 14 let.
1: Jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera
4: jede.
1: Babka.
3: Učitelka po páté.
0: Jmenuji se Anežka. Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš
1: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
4: Ryžo! Mně dochází materiál.
1: Se vejde ti to cancůrek, prosím
5: tě. No,
1: ty zasínej! Jsem maniak s tím zasíláním porád. Když se Soduška soustředí, nezapomene na ty Drážďany, tak ji máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, Soduško Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
0: Ale on se tak jmenuje.
1: No, on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
4: Kamera jede.
1: Babka.
3: Učitelka po šesté.
0: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
1: Stop!
4: Pro mě dobrý.
1: Berem.

To bylo strachu, Soduško Lidlová. A nakonec se to zvládla perfektně. Je to bezprostřední, je to přirozený a je tam všecko.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: vedlejší zádaní les.
1: A keď se bude spát a ty

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Šakal obecný se rychle šíří Evropou a nově se objevuje také na Břeclavsku. Vědci z Akademie věd České republiky zjistili, že za jeho expanzí stojí klimatická změna, proměna krajiny a úbytek vlků. Přítomnost této šelmy potvrdila například fotopast v pálavské rezervaci Tabulová. Podle odborníků by šakal mohl v budoucnu osídlit až 3/4 Evropy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne večer bude od západu přibývat další oblačnosti. Postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Ratíškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii Soch mezi Ratíškovicemi a Miloticemi. Stavba má skončit do konce června. Zatím v místě platí úplná uzavírka, včetně zákazu vjezdu pro cyklisty. Obec získala na letošní etapu 2milionovou dotaci z Jihomoravského kraje.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnosti. Postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Před mateřskou školou ve Bzeneckých kasárnách je hotové nové propojení chodníků. Nový úsek spojuje chodníků mateřské školy s trasou v areálu základní školy. Město ho vybudovalo v rámci dílčí rekonstrukce budovy školky a zázemí pro volný čas. Úprava má zvýšit bezpečnost v místě, kde se denně pohybují školáci, rodiče i auta.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnosti. Postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín zahájil druhé kolo podávání žádostí o zápůjčky a dotace ze stavebního fondu. O podporu na opravy domů a bytů mohou zájemci žádat až do 31. července. Peníze lze využít například na opravy fasád, střech nebo rekonstrukce balkonů. Žádosti přijímá odbor ekonomiky a financí Hodonínského městského úřadu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnosti, postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Šakal obecný se rychle šíří Evropou a nově se objevuje také na Břeclavsku. Vědci z Akademie věd České republiky zjistili, že za jeho expanzí stojí klimatická změna, proměna krajiny a úbytek vlků. Přítomnost této šelmy potvrdila například fotopast v Pálavské rezervaci Tabulová. Podle odborníků by šakal mohl v budoucnu osídlit až 3/4 Evropy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnosti. Postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Ratíškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii Soch mezi Ratíškovicemi a Miloticemi. Stavba má skončit do konce června. Zatím v místě platí úplná uzavírka, včetně zákazu vjezdu pro cyklisty. Obec získala na letošní etapu 2 milionovou dotaci z Jihomoravského kraje.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnosti. Postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Před mateřskou školou ve Bzeneckých kasárnách je hotové nové propojení chodníků. Nový úsek spojuje chodníků mateřské školy s trasou v areálu základní školy. Město ho vybudovalo v rámci dílčí rekonstrukce budovy školky a zázemí pro volný čas. Úprava má zvýšit bezpečnost v místě, kde se denně pohybují školáci, rodiče i auta.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnosti. Postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. Očekáváme něco mezi 23 až 26 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřená je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Na Břeclavsku začala fungovat první komunitní solární elektrárna energetického družstva Hnutí Duha. Panely na střeše ekofarmy probíjí ve velkých hostirátkách, budou dodávat elektřinu farmě i členům družstva. Sdílení energie mezi zapojenými domácnostmi odstartuje od 1. srpna po dokončení administrativy. Do projektu je zatím zapojeno 16 odběrných míst a do budoucna se počítá s několika desítkami členů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer velká oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ráno začnou srážky ubývat a částečně i oblačnost, noční teplota 15 až 12. Zítra na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, očekáváme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách Dne policie na brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji, včetně Brna. Noví policisté mají pomoci například při řešení kriminality, dopravních nehod i dohledu nad veřejným pořádkem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer velká oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ráno začnou srážky ubývat a částečně oblačnost, noční teplota 15 až 12. Zítra na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, očekáváme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Kyjovští zastupitelé schválili uzavření úvěrového rámce ve výši 70 milionů korun. Peníze mají především financovat výstavbu nové hasičské zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro hasičský sport a víceúčelového hřiště. Město ale může část prostředků využít také na další investiční projekty. Úvěr má pomoci zajistit financování plánovaných rozvojových akcí bez jejich odkládání.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer velká oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ráno začnou srážky ubývat a částečně i oblačnost. Noční teplota 15 až 12. Zítra na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti. Očekáváme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Městský úřad Hodonín získal v soutěži Přívětivý úřad třetí místo mezi úřady v Jihomoravském kraji. Ocenění převzal zástupce města při slavnostním vyhlášení v pražském Klementinu. Soutěž hodnotí například dostupnost služeb, digitalizaci, komunikaci s veřejností nebo připravenost na krizové situace.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer velká oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ráno začnou srážky ubývat a částečně oblačnost, noční teplota 15 až 12. Zítra na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, očekáváme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si za

0: pojďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Na Břeclavsku začala fungovat první komunitní solární elektrárna energetického družstva Hnutí Duha. Panely na střeše ekofarmy probíjí ve velkých hostirátkách, budou dodávat elektřinu farmě i členům družstva. Sdílení energie mezi zapojenými domácnostmi odstartuje od 1. srpna po dokončení administrativy. Do projektu je zatím zapojeno 16 odběrných míst a do budoucna se počítá s několika desítkami členů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer velká oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ráno začnou srážky ubývat a částečně oblačnost, noční teplota 15 až 12. Zítra na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, očekáváme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách Dne policie na brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji, včetně Brna. Noví policisté mají pomoci například při řešení kriminality, dopravních nehod i dohledu nad veřejným pořádkem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer velká oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ráno začnou srážky ubývat a částečně oblačnost. Noční teplota 15 až 12. Zítra na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti. Očekáváme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

je sladká. Já se za jí napívám, už jí mám dost, už jí mám dost.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Milé děti, já vám teď přečtu 4 pohádky, které byste měli znát. Doufám, že nás dospělí nebudou rušit. Ta první pohádka se jmenuje Jak se zlý drak polepšil. Tak poslouchejte. Jednou takhle v poledne to v povětří zahučelo a hned vedle zámku na louce přistál drak. Až to žuchlo. Sotva se to podivné stvoření trochu rozkoukalo, hned začalo vykřikovat, ať k němu přijde král, že prý s ním nutně musí mluvit. Král poslal napřed ministra, ale toho drak vyhnal, že s ním nemá o čem by mluvil, že chce rovnou jeho veličenstvo. Král na to koukal ze zhora s cimbuří, moc se mu dolů nechtělo, ale to měl nakonec dělat, že jo? Když přišel na louku, drak povídá, abych předešel zbytečným řečem a dohadům, neboť jsem slušný drak a velice si zakládám na své dobré pověsti, musím ti oznámit, že jsem přiletěl ohledně princezny. Totiž, abys rozuměl, rád bych jí snědl. Král se vyděsil, byl připraven na ledacos, ale tohle, to bylo přece jenom trochu moc. Vždyť měl dceru jenom jednu. No a nestačila by dvorní dáma? Zeptal se opatrně. Máme na zámku pěkné tlusťoučké. Žádné pěkné, žádné tlusťoučké, zaučel drak a vypustil z nozder oblak dýmu. Jen si nemyslí, že mě oblavneš nějakou dvorní dámou. Já chci princeznu a basta. Ale král smlouval dál a kdyby ty dvorní dámy byly dvě, řekla spiklenecký na draka zamrkal. Ale drak se rozlobil, zadupal, zvedl se na zadní a zamával svými obrovskými netopířími křídly. Ani jedna, ani dvě, budou dobré obě dvě, zavřískal. To už známe, s tím na mě nechoď. Já chci princeznu a basta. A tlapl packou do země, až to zadunělo. Král viděl, že s ním nebude lehké pořízení. Otočil se a šel do zámku, aby se poradil. Když odcházel drak, na něj ještě z dálky pokřikoval, a ne, abys mi princeznu naservíroval jen tak, bez ničeho, pěkně s knedlíkem a dvojité zelí k tomu. Na zámku si král nechal zavolat všechny svoje rádce a ministry. Tak, a teď mi poraďte, co mám s tím drakem dělat, řekl. Ministři a rádci dali hlavy dohromady, radili se a překřikovali, a jak už to bývá, na nic nepřišli. Když už to trvalo moc dlouho a pořád to nikam nevedlo, ozval se z podstolu dvorní klaun. Bratře králi, udělej s tím drakem sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm, ty anebo on? Klaun nazvedl svou čepičku s rolničkami a uklonil se. A když se necháš někým šikovným zastupovat, určitě to vyhraješ. A kdo to vyhraje, tomu patří princezna. No, to není špatný nápad, řekl zamyšleně král, ale potom dodal, pokud bychom tu sázku vyhráli. No a hned se zase vydal na louku. Drak tam ležel smotán do klubíčka a hlavu měl položenou na přední tlapy. Pokukoval spod přivřených víček a čekal, kdy už mu přinesou knedlíky, dvojité zelí a princeznu. Ještě se tě musím na něco zeptat, řekl král. Drak jenom něco zahučel. Kdyby se někdo našel, kdo by tě přemohl, copak, ještě bys chtěl princeznu? Drak zafunil, nadzvedl se na tlapách, rozhlédl se. On tady někdo takový je? Zeptal se nejistě. No, není, povídá král, já se jenom ptám, co kdyby.
Drak zrozpačitěl, poškrábal se za uchem. Víš, já na ty rvačky moc nejsem, zahučel. Abych ti pravdu řekl, nikdy jsem to ani nepotřeboval. Všude mi vždycky dali, co jsem chtěl. Tak jaký pak copak? To jenom tady ty vyděláš takový potíže. Drak se zamyslel a bylo na něm vidět, že by se nejraději spakoval a odletěl někam jinam. Ale zase kvůli té ostudě to nemohl udělat. Já také nemyslím na nějaké rvačky, řekl král. My uděláme jenom takovou sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm? Ty anebo já? No tedy já ne, já jsem král, mě bude někdo zastupovat. A když vyhraješ, dostaneš princeznu. No, to by šlo, povídá drak a oddychl si, že se nemusí prát. Král šel na zámek a hned svolal všechny kejklíře, kouzelníky a fakíry a všelijaké ty odborníky přes spolikání a chrlení ohně. Tak a teď ukažte, že vás neživím nadarmo, rozkázal a vyhnal je všechny na louku. Kejklíři, kouzelníci, fakíři a všelijací ti jiní odborníci přes chrlení a polikání ohně chrlili, polikali a dělali ještě jiné psí kusy, ale ať dělali, co dělali, drakovi se nevyrovnali. Zkrátka všechno to, co dělali, bylo na draka. Drak se jenom pochechtával a předváděl, co dovede. Vypouštěl dým z nosu, koulel ohnivýma očima, šlehal z huby plamen a vyplazoval žhavý jazyk. Až z toho bylo všem horko a panu královi nejvíc. Na zvláštní přání drak ukázal, jak umí vyfukovat kouř ušima a dělal pěkná kolečka, čtverečka a dokonce i srdíčka. Nakonec se mu vyvalil z nozder hustý oblak bělavého dýmu, pomalu stoupal do výše a tam se začal trhat. Až z těch kouřových cancouků se vytvořil nápis A princezna je moje. A na konci toho nápisu byl dokonce vykřičník. Tak, tak, pochvaloval si drak a zalíbeně si prohlížel nápis Princezna je moje. A sáhl do chlebníku, který měl přehozený na takové kšandě přes jedno křídlo a vytáhl ubrousek, příbor, pepř a sůl. Pan král na to koukal a pomalu na něj šli mrákoty. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, prospěhoval si drak pod fousy a nakonec vytáhl ještě párátka. Uvelebil se pohodlně do trávy a na šupinatá kolena si položil ubrousek. To abych vám tady moc nenadrobil, zahůňal omluvně k přihlížejícím kejklířům, kouzelníkům, fakírům a všem těm odborníkům přes polikání a chrlení ohně. A potom zabročel, no tak, co je s tou holkou? Král poznal, že je zle. Už viděl, jak mu drak chroupe jeho jedinou dceru. A když už neviděl, kudy kam, ozval se najednou nějaký hlas. Co se to tady děje? Všichni se otočili a on to byl zámecký kovář. V tu chvíli svitl králi v hlavě nápad. Sláva zajásal a kováře objal. Ty jsi nás, hochu, zachránil. Pak povídá drakovi, s tím jídlem budeš muset ještě chvilku počkat, víš? Tady kovář ti předvede, jak se zachází s ohněm, pošeptal kováři. Ukaž mu, jak rožaví železo a vůbec všechno, co umíš udělat s ohněm, jo? Drak sice brblal, že je to jenom zbytečné zdržování, ale nakonec s kovářem přeci jenom šel. Za chvíli byli zpátky. Kovář měl odvíhně trošku červené tváře, ale za to drak měl oči navrch hlavy. Tak jsme tu sázku vyhráli, pane králi, zaspal se kovář, princezna je zachráněná. Na to se začali všichni objímat a se zpěvem se vraceli do zámku. Drak zůstal stát, opuštěně na louce,
a rozpačitě přešlapoval. Chvíli koukal a pak začal vykřikovat: a co bude se mnou? Dostaneš nějaké zbytky z kuchyně a potom si leď kam chceš, zavolal na něj král. No jo, ale kam bych letěl, fňukal drak. Teď už se mě stejně nebude nikdo bát, když to takhle dopadlo. Pane králi, přimlouval se kovář, tak ať tady zůstane, může mi pomáhat v kovárně. No a jak to bylo dál? No, drak zůstal na zámku a pomáhal svým ohnivým dekem kováři rozhavovat železo a dostával za to knedlík se zelím a v noci hlídal u zámecké brány, kdyby náhodou přiletěl nějaký zlý drak a chtěl sežrat princeznu.

0: Dobrý večer.
1: Určitě poznali, že to není žádná pozůstala, ale tady zůstala Jana Švandová.
0: Tak ještě jednou dobrý večer.
2: A plují lodi do Malagy. Já plují lodi do naší strany.
1: To je zima, co?
2: To je kosa. To je šílený.
1: Že já vůl nezůstal pěkně v teplíčku na primátorovi Dittrichovi.
2: No ale počkej, čet si včerejší noviny. Primátor Dittrich normálně šel ke dnu potopa. Turisti utopení a orchestr ten šel dolů celý.
1: To snad není pravda. No tak to máme docela kliku, že jsme na Titaniku, ne?
2: No to jo.
1: Vyplouvá loď Jambi. Teda hrajem pěkný sračky, co?
2: No víš, no, Nobel společnost.
1: Jak ten JJ Astor, jak tam furt hulí jednu za druhou.
2: Zmalovaná Marč Astrova.
1: Já jsem se začal hrát tu moji pecku, ne? Takovou tu 1, 2, 3, 4. Štečku, vy jste v služky. Krem ty dechny. Hele, Racek. Hajzle. Na křídlo. Ty se na to mydlí, viď, ale...
3: Ještě, že to je nepotopitelný, člověče. Člověk, to je taky jsou, není problém, ale...
1: No jich málo.
3: Všim jsem si málo, no.
4: A pánové,
1: když jste tady, to bychom se rovnou mohli zeptat.
4: Ano,
1: na co? Když jsme se ptali, jako proč se to jmenuje?
2: Proč se to jmenuje Titanic?
4: Titanic?
1: No proč se to tak...
2: Z Titanu?
4: Ne.
1: Jo, tak Britannic je z Británu a Olympic z Olympu, ne?
4: Pánové, kvůli tomu tady nejsem. Jste poslední, kterým jsem to ještě nezdělil. Mám dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Kterou chcete slyšet?
2: No, špatnou.
4: Špatnou. Ano, je mi velice líto, ale musím vám oznámit, že před námi několik kilometrů je obrovský ledovec, kterému se nedokážeme vyhnout. Narazíme do něj tak nešťastně, že nám rozpáře bok v desítkách metrech. Ano. Naše anglická čerpadla, která jsou samozřejmě nejdokonalejší na světě, ovšem vodu neodčerpají a loď se potopí asi do 2,5 hodiny. Než přijede pomoc, utopí se asi 1500 cestujících, samozřejmě včetně orchestru, což se obávám právě vy.
1: A to dobrá.
4: Američané nám za to dají 12 Oscarů.
5: Rádio Jih.

0: stop.
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali. Já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hlejte, mě končí už služba.
3: Hlejte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: No, takhle. To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja. Ona našeblá, že něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No teď, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co jsem taháte naši Blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji. Tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: budete
3: bude
1: vyřízený. Takže... Dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle, no já jsem tak rozčilená, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo, jo. Věc,
3: ano.
1: Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou šupkou.
3: Jo. A no tak, já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší žovky.
3: Jo, tak, žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo? Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom, jak těživo, neštěkala. No nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment, dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt, kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysokej, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysokej, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? To něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící čubou.
3: Jo, rovnou ke mně. No.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdyby jsme to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím, hlíte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozdílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když byste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat,
3: no.
1: Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetaženej. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně,
3: že... Ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to ještě, to není problém. Že takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne. Helejte, takhle. Jo. Oni totiž nám říkali, jestli víte, říkali, že my přepaden se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak se mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale tu i pokus je trestnej. Helejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase.
0: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden. Sprsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
4: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
4: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterým asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď v rogu. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
5: Dovolte mi, abych vás teď pozval k poslechu dalšího pokračování cyklu.

začíná už čtvrtá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostraváka. Jeho autorem je ještě stále svou identitu skrývající Ostravák Ostravský. Tyto původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelínský. Tož pojďme na to.

0: jsem slavil, neslavil Valentina. Zbytek neděle už stal komplet za guvno. Vystoupil jsem u Alberta, koupil si igelitku lahvaču, doma lapnul před bednu, čuměl do blba a zapíjal žal, bo jsem měl zmatek v pale. Po čtvrtým škopku jsem asi zachrapal. Po syně pamatuju, jak se setmělo. Zbudili mě zprávy na čete a jakýsi chujový pocit v krku. Kura, asi to pivo bylo moc zimné. Chvilu jsem se čučel, jestli se už Gros přiznal, a potom jsem šel chrnět a dospavať sobotní noční šichtu. Do roboty jsem stával jak zavalený havíř. V pisčisku jak v žumpě a v krku, jak by jsem zežral šmirgel papír. Zrcadla jsem se chvilu nemohl poznať. Tuž to mám skoro každý den, ale ty kruhy pod očami byly jakési vytáhanější jak obvykle. Že by na mě cosi lezlo? Pomaly jsem se odbelhal k zastávce mezi ty pajtaše, co tam stojí každé ráno, zařadil se do fronty a kutkem oka sledoval ty jejich natěšené kzichty. Jeden chachar s kufříkem se tam vykecával druhému, jak si ráno přivstal a dvakrát robu překvapil, když je ten Valentin. Ten druhý enem zavistivě polikal a potem pravil, že on tež stanul spíš, ale z bezpečnostních důvodů. Bostu jeho už to paru roku není žádná řiť, bo 97 kilo u roby to jde o páteř. Kusek dal tam cvrlikali a oslimpavali se jaci si dva mladežníci. Ona tak 20 roku, on kolem 25. Co ti tak brzo robia na zastávce místo, aby chrněli doma? Babka tak 1,50, co stala hned vedle, schválně vždycky počkala, až on se přicucně a potem jeb ho do žeber loktěm. A pri, promiňte, lidi se tuž duchají. Starý už bez tak doma cumla akorát tak láváče a tak Rebeka asi zaviděla. Do dupy, tuž na té naší zastávce, to je vyběr. Naštěstí už přijela lokalka, tuž jsem nastoupil. Urval volný flek těsně před tašku té Megery, a než jsem zdřimnul, chvilu jsem ještě poslouchal ty její pindy, jak je ta dnešní mladežně vychovaná a že ju, která má rakovinu a Alzheimera a protézu a astma a zanět žil, nikdo nepustí lapnuť. Na šichtě mě čekalo překvapko. Kamil se tlemil jak hočí min a podával mi jakýsi balík, co smrděl jak prodavač v drogerce. A prý, že mi to posíla Milena. Kura, málem bych už na ňu zapomněl. Bylo to převazané takou růžovou šňuru a viselo na tým srdce, na kterým bylo napsané Pěkného Valentina. Chtěl jsem to schovat do tašky, popře se to nebudu rozbalovat před partiu, však kdo ví, co v tým je. Ale ti hňupy zvědaví se kolem mě nahrli, jak ludě před osmu před hlavní poštu. A chtěli to vidět. Tuž nebylo zbyti, bo jich byla přesila a utéct nebylo kde. Rozbalil jsem to a zvnitřku vypadly také černorůžové trencle se srdcem na předku a napisem Sam Bake. Partia se začala řezat a poplacovat mi po ramenách. Všimnul jsem si, že z vedlejšího kanclu nakukovala aj Jaruna, ale zase tvařila jak kuřiřič. Tuž asi zaviděla. Do konca šichty mi nikdo neřeknul inač než ty Bejku. Jak jsem chtěl vyhodit tu krabicu, v které to bylo? Na dole pod papírem jsem našel fotku jakési blonsky, která mi byla povědoma. Kamilovi asi docvaklo, že nevím, o koho jde, bo jsem na ňu čučel jak tuna do kamery a pravil mi, že to je ona. Kura, konečně vím, jak vypadá. Trochu mi připomínala jednu tu robku z tého růžového DVDčka od Jarina. Na co já vůl tak dlouho čekám? Taká fajná roba. A já utracám chechtáky za nevydařené akcie v kine starou z babu, co vypadá jak nahlovský bez brýly a protivná je jak starý vratný dežo ze založny. Obratil jsem fotku a tam krasopisně napísané Zavolej mi a číslo, které zůstalo na kartě, která bez tak jezdí Ostravu napresovaná do drážky zimní gumy tého zasraného Forda. Zbalil jsem fotku do tašky a čekal jsem na konec šichty jak na boží smilování. Rozhodnuté. Nejpozdější zítra si kupím nový kecafon. Překvapkům ale ještě nebyl konec. Jak jsem se vrátil z oběda, na stole ležela mini bomboněra, převázaná stejnu
1: ale zmačkanější růžovou šňuru, jak ty trencle, a na zastrčeným listku vyrvaným z bloku bylo napsané Pěkného Valentina, PS, až půjdeš kolem mojeho kanclíku, mrkni na zeď. Nenápadně jsem šel kuknuť do Jarunina kanclu. Všetci kokotci pryč a uprostředka moja fotka z občanky zvětšená na A4 a Jaruna pomrkávající na mě, jak by měla za něc pojivek. Tuž to jsou šoky. Naraz se o mě baby budu hádať. Co to do ní vělo? V babách, aby se čert vyznal. Poslední překvapko dňa, pokud vynechám to, že mi jaksi k mně sednul ten bramborový salát, co byl na oběd, a tak jsem stihnul vystupit u elektry a doletět na hajzlík na spolku, byl dopis, co jsem našel po navratu dom ve schránce. Bez známky, bez adresy a ve vnitřku listek. Omlouvám se za tu scénu, Pěkného Valentína a někdy zavolej. D. A včil baborať. Jedna roba lepší jak druhá a třetí lepší jak první. Z počtu jsem měl vždycky kulu, tuž jak se mám rozhodnout. Valentine, ty hajzle.

ostuda v avioně. Jak jsem včera řeknul, tak jsem zrobil. Dal jsem na radu partie a pořídil si tého Erika K700. V krabici byl asi 100 stránkový návod, ale na co, pravil jsem si. Však jsem technický typ, to zvládnu. No ni. První, co mě překvapilo, byla baterie.

po také šichtě jsem spokojený chvilku spočnul při fernetu a slavnostně poslal první SMS-ku. Tuž jasně, že Miléně. Ahoj. Us zas mám co mackat. Tus nezajdeme kajsik zaparit? Asi jsem se měl podepsat. Bo za chvíli mi přišla odpověď. Neotravuj uchylo, bo na tebe zavolám cajty. To cvaklo mi v pale, že Milena nemůže tušit, že moje nové číslo je zrovna toto. A radši jsem jí zavolal. Druhý fernet mi dodal odvahy. Bo když jsem tak nad tím uvažoval, střízlivě jsem s ní ještě nemluvil. A kdo ví, jestli tenkrát po té akci, jak se stalo kdo ví co, jsem s ní vůbec mluvil. V telefonu měla fajný hlas a vypadala natěšeně, že konečně volám. Chvíli jsme jenom tak plkali o ničím a nakonec jsem se odhodlal pozvat ju kajsik na štamprlu. Ona je sice až z Vyškovic, jak z ní vylezlo, tuž ale já jsem gentleman a tak, aby nemusela jezdit přes celou Ostravu, nabídnul jsem se, že za půl hodiny dovalím já. Domluvili jsme se do aviona, bo ona meška hned v tým paneláku naproti. Kopnul jsem dalšího ferneta, abych získal jistější krok a trochu jsem se ošpluchal voňavku. Sice jsem si nic nesliboval, ale radši jsem ty její valentické trencle vzal na sebe. Lokálka byla poloprázdná, tuž to je jiné kafe jak ráno. Ještě, že mám legitku, bo u šentala nastoupil revizor. Taky pajtaž malý, z hubu, jak by ho přivřeli dveře. A hned se hrnul ku mně. Chvíli jsem si ho nevšimal, bo po fernetu mám vždycky také hrdinské myšlenky, ale jak mi začal mávat předpiskem tím oznakem, radši jsem mu ji ukázal, aby dal pokoj. Milena už stála před schodami do aviona a čím jsem byl blíž, tím vypadala lepší. Už z dálky se tak pěkně tvařila a na uvítanu mě aj pocalovala na lico a hned prý, že už se jí stiskalo a že furt nemůže zapomnět na ten večer a kde si cosi. Tuž to by mě zajímalo, co jsem to tenkrát zrobil takého světoborného a hlavně kde. No nic. Sedli jsme k oknu, přišel viditelně přikuřený servír a prý co si dáme. Bo já už jsem byl rozjetý z toho ferneta, jak skejťák za aviu, tuž jsem pokračoval. Milena si objednala jakési sladké scanky, jak nám to donesli, nedalo mi to a pochlubil jsem se svým novým kecafonem. Ukázal se mi, co jsem se za těch pár hodin s navodem naučil. Tuž moc toho nebylo, ale hlavně se mi líbilo, jak jsem si ji mohl fotit a ji natačať. Akurát při té jebě, co to vždycky při focení zrobí, se ohlížali ľudia od kulečníku a je očipek. A ona na mě furt enem tak mile čuměla, jak zahradkář na sciplého krtka. Po mojí šesté a její třetí štamprdli se zoptala, máš je? Tuž já už jsem měl pomaly zatmění a pisk se mi měnil v myci žiňku, tak jsem to hned nepochopil. Ometla řasami stůl, jak se naklaňala a mrkla očami na moje rifle a mi to naraz docvaklo. Ona myslí ty trencle, ještě, že jsem si jich vzal. Bo baby jsou haklivé, jak vám dají darek a vy ho nepoužíváte. Tuž mám, pravil jsem odvážně, bo jsem netušil, čemu se ptá a co bude nasledovat. Jak už byla taká fajně lízla, začala mě hecovat, ať jich ukážu. Tuž či jsem exhibicionista, abych se v plné knajpě chválil, čím mám zabalenu žiť? Jak si jsme to zakecali a další štamprdla zmizela v krku, jak splůva v kanále. Chvíli kecala o robotě a kamoškách a poté mi zas očiska skluzli níže a zas začala otravovat, jak popelář na Silvestra. Tuž jsou ty baby ujete, či co? Jak už jsem měl dost pale, tuž jsem ji odfrknul, že nic, že ať jde do dupy s takými kecami, a to se nasrala, a že prý se mnou nic není, a že kdybych stal za to, tuž bych zašel na hajzel a s tím tydlifonem, co s ním machruju, by jsem si ty trencle vyfotil a přinesl důkaz, že si vážím jejich dárku. Po dalších dvou fernetách už mi to přišlo jako fajný nápad. A tak jsem se vydal na cestu. Šlo mi to pomaly, bo jsem se celou cestu snažil i zrovně, aby si partia okolo mě myslela, že jedu hospodský slalom. V kabince šlo všecko podle plánu. Stáhnul jsem rifle, zapnul foťák, přisvítil si tu baterku, co je na zadní straně a vyfotil. Na jeden detail jsem ale zapomněl. Zavřeť dveře do té kabínky, co je naproti vchodu. Ti čtyře kolici, co mě viděli, jak si v černorůžových trenclách

kamarátami u kolen fotím kdo ví co, na to asi do smrti nezapomenu. Rudy jak ty trencle jsem nechal Milenu a valil pryč. Do aviona už nevkročím ani ve skafandře. Venku jsem se vydal pomalým jistým krokem směrem k lokálce, ale po paru metrách mi začala být pěkná kosa. Jak jsem se viděl ve výkladě té samošky vedle, došlo mi čemu. Byl jsem NF v košuli s krátkým rukavem, bez šalka a čapky. Cvak. Kolcavé sfernetované pale docvakly na správná místa. Kura, sveter, bunda, peněženka, Milena. Nadal jsem si z očí do výkladu. Ty vole, jaký sik. O 40 metrů dál a 6 metrů výště čeká baba jak modelka a ty bys to včil vzdal? Val za ňu, hovado. Byl tam ještě zbytek sněha, tu jsem do toho zabuřil palu, abych se trochu zpamatoval. Oprašil jsem sníh a vydal se pomalu zpátky. Ale jak se dostat nenapadně do vnitřku, když ty čtyře kolici už bez tak na celou knajpu vyhlasili, že na hajzlu je uchyl, co si fotí trencle a včil už to bez tak ví aj ta rodina tého eskimáka, co tam vaří. Po také sračky nemůže vařit ňašinec. První mě napadlo vletět do vnitřku, porvat Hadry a Milenu, nechat hech taky na stole a zdrhnout pryč. To ale mělo jednu chybu. Počet fernetů v krvi, dosazený do rovnice pro rychlý rovný pohyb, mi vyšel moc velký. Tuž, a co tak přeručkovat po tým randlíku nahůře? Mě napadně zaklepať na okno na Milenu, znakovou řečů jí řeknuť, co se robí, a ať zaplatí a jde ven. To bylo lepší, ale paru much to tež mělo. Neumím znakovou řeč. A i kdybych uměl, asi bych ji nestačil řeknout všechno, než bych se bujebnul z těch 6 metrů nadůl. Poté mi ale pán Bůh zeslal anděla stražného. Kolem se motal jakýsik přikuřený bezďák ve vaťáku a s klobukem, co bez tak našel v popeláku. Jak mě viděl enem v košuli, pravil mi, jestli nemám jakýsik drobné. Hrabnul jsem do kapsy a vytáhnul 2 dvacky. Řeknul jsem mu, že mu je dám, ale musí mi na chvíli pojčat ten mantl a klobuk. Honem si spočítal, kolik krabicových vincí kupí za 40 kaček a mantl s klobukem změnil majitela. Smrdělo to jak tchoř na grilu, ale dobře mi tak. To mám za to, že jsem se nechal namluvit do také hlupoty. Zamaskovaný jsem opatrně stupal po schodách do aviona, jak přemek po 10 stupňách ku zlaté. Klobuk jsem si vrazil do čela a nenapadný jak byla bez plavek jsem se přiskokami šinul k našemu stolu. Ale roba nikde. Naše Hadry tam byly, nedopité sklinky tež, tuž nemohla být daleko. Do štajgrové řitě. Stala u baru s jedným z těch koliků z hajzla, tuž co včil. Z tého klobuka už mě svědila pala, tuž jsem odehnal vši, nasadil jsem si pod něho tu svoju čapku a šel za tu dvojicu. Postavil jsem se za tého bambulu a robil posuňky na Milenu. Asi mě nepoznala. Bodal posluchala jakousi historku o nahým chlapovi, co tu lítal před chvílou po knajpě. Kura, tichá pošta funguje rychlejší jak maratonec po zkaženém zelu. Nakonec mě napadlo načmarat na pivní tacek, že mě zachvatila kolika a že přes ten bolebřuch jsem ju ani neviděl a šel pryč. Tacek jsem bechnul na stůl spolu s chechtakami za útratu, zebral svéter, bundu a valil nenapadně dom. Bestia se ani neohlídla. Dole jsem vrátil Hadry původnímu majitelovi, který se jaksi zalíbně díval na moju bundu a svetr a odmotal jsem se na lokalku, jak motyl Emanuel po divných hřibách. Ráno jsem si přečítal SMSku, která přišla večer. Prý ať se na ňu nehněvám, že jsme se už neviděli, bo asi co si divného zjedla, bo tež měla koliku. A ani slovo o Pajtašovi z baru. Tuž to je divné. No ale asi omezím chlast, bo mi to nerobí dobře na pajšel a robím po ním cipoviny.

pátek ráno jsem staval rozlamaný jak studentská pečeť. Celý člověk mě bolel, jak by jsem sebu bechnul ze schodu. Tak jsem se doplazil do kupelky umyt. Bylo mi tak zlé, jak když jsem raz povečeřal smažené žampiony a zapil to vínem. Pala se mi motala jak po hodině na husenkové draze. Tuž tak přece nemůžu do roboty. Poslal jsem Kamilovi SMSku, že je mi chujovo a že jdu do doktora a pomalu jsem vyrazil. V čekárni bylo lidi jak věřitelů před Grosovým barakem, tuž ta chřipka, o které mluvili na Nově, asi bude pravda. Postavil jsem se do rohu, kaj bylo volno, a čekal. Na řadu jsem přišel za 2 hodiny, jak už jsem viděl všecky svaté a slyšel tolik historek, že by se z toho dala napsat knížka Domácí lékař pro naše nejstarší občany. Sestra mi nadspala teploměr pod pazuru a cosik spisovala. Za chvíli mi ho vytáhla, zacvičila obočím a pravila mi, že dneska mám stříbrnou medailu za teplotu se svojimi 38,8. Zlatu priměla jedna robka, která to vytáhla až na 39,6. Poté mi dala obrazek z veverku za 2. místo, kartu a poslala mě za doktorem. Ten mě přivítal se slovami: vy jste tady nebyl pěkně dlouho, to si uděláme i preventivku. I mrknul do krku, poslechl si mě a řekl mi, že mám chřipajzňu. Potom chvíli čučel do karty a zjistil, že mám aj těsně před prošvihlým tetanem a už chtěl chystat i někcu, ale včas jsem ho zarazil dotazem, jestli mě to při té chřipce nezabije. Co si zafrfňal pod nos a skřínku s injekcami zazavřel. Potom se mě ještě ptal na různé capiny, kolik vážím, měřím, jestli nemám ranní teploty a jestli nemám hemeroidy. Asi vycítil moju nejistotu, bo mu blisklo v oku a natahoval se pro gumové rukavice. Ale mi se jaksi zamotala pala a tak jsem se chytil stolka, tuž pochopil, že nebude nic. Napsal mi jakési prášky a týden neschopenky. Cestu dom si pamatuju tak matně. Dokovať jsem byl venku, chtěl jsem si zajít do lékárny pro ty prášky, abych už nemusel z lůžka. A člověku je hneď lepší, jak je chorý a může do sebe cosi házať, než jenem ležeť. V lékárni jsem si vystal řadu 5 lidí. Přede mnou stal razovitý občan města, zkráceně Rom, který chtěl cosi na opar. Celkem pěkná robka za pultem mu podala jakusi k masť a ušťukala na pokladní cifru 185 korun. Rom zapraskal fusiskami a zoptal se, jestli by neměla cosi levnějšího. Robka se nafuněně natáhla do regálu a podala mu jinou krabičku a prý 110 korun. Tež se mu to nezdálo a ještě se zeptal, jestli nemá cosi úplně obyčejného. Baba zakrutila očami, cože jsou dneska i ľudě zasocky, hrábla dolů pod pult a vytáhla stejně velkou krabičku a nacvakala na pokladní 45 korun. No už mi taká sympatická nepřipadala. Dal jsem jí recept, zaplatil 200 za prášky a odmotal se dom. Doma jsem poslal Kamilovi další SMSku, jestli by se odpoledně nestavil pro nemocenský listek. Uvařil jsem si čaj, převlek se do pížama, zežral první prášek a zalehnul. Než jsem usnul, napadlo mě, že robka doma není taká špatná věc. Když už nic, aspoň by mi mohla vařit čaj a podávat čisté papíry na psaní zavěti.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste reprízu čtvrtého z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka. Jehož autorem je Ostravak Ostravský. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelinský.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku, jednu i druhou, křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. Říkám, teď máme za hodinu představení. Říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně. Je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle, jo. A teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny a jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo. Ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no ale... Taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasný. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, teď se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner, všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene, jo. To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říká, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme. On furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl. Kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, jo. To si říkal, co kdyby? No. tady bych ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší dceru. A na nimi si stavtěr jamu a chána mi byla cestu měrými. A my jsme pak zpívali Moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásné až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo. Ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já jsem říkal, je. Strašný to je, tam taky tam byla plážička, nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný. Já jsem potom říkal, pojď Martine, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Já říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci, říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se, a Martin dělá, jo, a ona říká, prosím vás, schovejte si toho, říkám, nenadávejte mu, a když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu, tady ty kréťani, oni jsou divocí, a ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co, představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám, to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. A budu v Butovicích, představte. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už... Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. A říkám, něco s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v hnoji a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo. A tam vykládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte? Chodíte za babama tady jako na hranicách? Jako jo. Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v Mlází nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dověsí tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, že nekyci, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, jo, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, prostě už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte se, příště až pojedeme, tak se zase zastavíme, to bude. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebyť toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje Franto neznáš, já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jdekoliv, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, ber tam čtvery, potřebuju pro šéfa suhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupní do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna tak, máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s tím do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keku, za jak sta e voi succede per forza di manere chi di sonato si riesco a nemolarmi vendichero questa volta raggio con la gelosia sa che tutto finisce per Guaresi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, ty viaci na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě mu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mě to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a to takové. To dla mě, tak přišlo neskutečně, se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli, tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec, oh, vous êtes acteur, oh, très bien, comment s'appelle, říkám Miroslav, a on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně, že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer? A už, víš co, budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo, říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil, ten se ukláněl na všechny strany, ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem, a říkám asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michael. A jedli jsme, jo? A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil brouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelný a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavnej. A říkám, nestěžuju si. A on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takový Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadosti učiněním řekl, yes, I am. Ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože
už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z konečný na konečnou. A ten průvodčí vždycky na tý konečně přišel a říká, nechcete si už mě stoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal nazpaměť, že jo. To je sláva po Česku, no. Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili, asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit, oni mají nějaký normy, nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně, nadostřel se nám, objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, že jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi, jako když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo... To byla rána, normálně to vzalo to žito, co tam bylo, jo, udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád, už mě taky nikdy nevzal. Jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat, víte, pane hrabě, já ho mám moc rád, no, pan hrabě Kinský to byl, no, ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju, to je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím, ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný, ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč a tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit, jo. Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až to byl jediný živej terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali z té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to, a když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo a střeli a rány a přištěkali a teď to mě daleko od nás teda, jo. Říkali, se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, jim to podařilo ulovit. A pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl, jako my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený a já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost a oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivedli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoe, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoe a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách, já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu poříkal, vole, nezabírej, jo.
to musím vzadu srovnat já, jo, a on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral, já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava, a my furt dělali ty vrtulky takhle na to, nás si všichni fotili, filmovali, jo, to měli, tam měli Vánoce lidi ten den prostě na to, na té Dalešické přehradě, a já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale Frantík je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špidavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my uděláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. To má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na sandáta ve tmě a ty se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Jelen, on se šel napít. On se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici. S břičákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty uliču, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak ty možný, že směřuje klesu, jo, ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo. A pak v dálce vidíme ty parohy a...

Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot, to bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takovej ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkvět 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, v obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne, Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo? A tak já jsem říkal, tak já nevím, no, Karel, musíš, já taky musím, jo? Protože on se přidal, ten jeho taky, jo? Že, ty taky, tati, jo? A on říkal, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo? To bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo? Že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, až někde tady u stropu. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, že jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19-letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já ti budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že? Třeba mýho dědu toho lapili úplně jiný věci. Toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč. A ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo něco úžasného jít do cirkusu. A ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo. On jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak z nadálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila a on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
Volkem vztahy utužujeme. Já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, čeště, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kesali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě po druhé naštval. To je po druhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. No říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? Ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili, režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem, on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem, a vlk taky! A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka, já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, pak já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte, prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to hrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století naspět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, my nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo a on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. Tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat.

Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života. Ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí. Já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce. Mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to u vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane, že se to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukážu.

Můj vztah k žena je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Na shledanou.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Je, dobrý den. Dobrý den. Je náhoda, co?
2: No, to je. Člověk ne. Tady tak sedí.
1: No jo. Najednou kouká, vidí známýho.
2: No. Já vás hned poznal.
1: Tak? No jo, vás taky.
2: Jo.
1: Hned, jak jsem vás viděl, jak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
2: No jo.
1: Taky tak trochu jako...
2: No, taky, to taky víte, ne, člověk musí tak jaksi...
1: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba tak nějak, jak bych tak řekl...
2: Jo, to máte pravdu.
1: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
2: no
1: víte,
2: jo.
1: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
2: To já znám, no jako jo. U mě.
1: Taky, že jo, no jo.
2: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto, že
1: jo. Ano, no. Nebo i něco jinýho.
2: Jo, taky.
1: No jo, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
2: No jo.

0: Pátka,
1: jasný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No, když jako zanáší.
1: Jo, tak, no jo, to je.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostává.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Já už budu muset pomalonku, paní Ašpano.
1: Spěchat, já taky letím. No, no. A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Je, to vám gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, ta až se to doví, to zas bude randa.
2: Freund Gemla, milý příteli. Ale Herrgott. Hezký to tady máš. To, nein, wirklich, máš hezký. Já se mi líbím.
3: No ty na mě koukáš, jako bys mě neznal.
2: Ale podřeď, že mě znáš. Mě se rozpomenuj.
4: Přece mě musí znát Rittmeister Kilian in the pension. Ein alter Kriegskamerad, to je přece před tebou.
5: Čím mohu sloužit, pane Rittmistře?
2: Sloužit. A už bych ti jednu třisknul. Co pak to, že říkáme, že starýma kamarádama sloužit? Ein alter Kriegskamerad, jako jsem já? Jdu se na tebe podívat, jako tady máš zařezený, no? Jako dobrý soused. Já tady bydlím za rohem, víš? U toho křivonohého pekaře. Mě si kamarády nevšimli, víš? Díli jako doma, já jsem teďka budu chodit každý den. Já totiž mám dlouhou chvíli a musím furt s někým mluvit, víš? Tadyhle bych mohl každý den sedět na tom pytli. To je vždycky nech rezervovaný, víš? A nebudu sedět každý den, já. Tady mám rozhled jak z Petřina. No a abys neřekl, stará vojna, já ti dám hned počinek. Hast den guten Slivovic da?
6: Prosím, prosím.
2: Máš dobré Slivovice? Schöne, pochlubit, ale jak si myslím.
6: Prosím, prosím, pane.
2: No, já jsem zvědavý. Já jsem veliký kenner. O, milý přítelí, až jaký máš mák. Jaký máš rizik? Co ti řeknu? To je za štof. To je prima materiál. Nelej mi rychle ještě jednou. Nebudeš sem tu flašku. Já si můžu, co by ti se zdržoval. Já si budu nalejvat sám.
6: Dovolně, pane rytmistře. Já se podívám, jak se mi praží káva.
2: Samozřejmě, klidně si odeří, já ti tady ohlídám. To víš, jako starý voják, vím, co je vartovat. Jen si klidně arbeituj, jen si klidně pracuj. Moje líbo, Freund Gemla, dokavať budeš čepovat takovýhle prima čistý materiál, budeš mít vždycky báčnou klientelu. Jo, jo, já jsem byl ein flotter Knabe. Já jsem byl milý, ježmarja. Na dneska už to víš, teďka, když člověk stárne, tak už to je takový.
6: No, pan rytmistr vypadá ještě teď velmi dobře a zachovale.
2: Moc mi nešmajchlu, já vím, s tím jim, ten velký už není. Já to cítím, to mě máš vidět také v zimě, když mi drapne ten reumatismus. Já ti kroutím očima, jak dročkářská kobila po vovce. A to mám z války, víš? Já jsem seděl 24 hodin na koni ve vodě. Je to moc, viď?
6: Jak?
2: Já byl pešák.
3: Kupci Gledu, podívej se na moje pepity. Podívej se na moje pepity, no. 20 roků starý a je to jako nový. Čo mu je? Kukaj.
2: Počkej, rurejš. Jo, špášen. Já už vím. Na ojeným to byl.
6: U toho jsem prožil své učení, mučení. Na něž nerad vzpomínám. Jak jsem vždycky toužíval po domově. Třeba, že jsme měli doma nedostatek. Často jsme se ani chleba nenajedli. A tu maminka strkala nám svůj krajíček a říkávala, tu máte, já už nemohu. A byla jistě hladová. Takové věci člověk pochopí teprve, když dospěje. A pak bývá do pláč.
2: Prosím tě, předtím, to nemůžu lajdovat, tohle to nemůžu vidět. To není důstojnický. Když někdo z nás dvoch má, tak to jsem já. Milí příteli, já mám taky pěknou historii.
7: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
8: Jojo, každej jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každej jsme nějakej. Ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo.

a napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičeli jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslechnu. Zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá: už mluví plyně, co? Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý. Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát. Jak to? Neumí se bát. Čeho? No je to snad málo na světě na bání. Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá? To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil. To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát. A zkusil jste ho vystrašit? No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus. No a já se švagrem
jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on, co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromok, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl, jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den. Právě, že, protože to každý úterek straší, zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat? Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne. A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady nesivěl zbytečně. Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava
samotná samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý, den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, ptíra, bůra, prýra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neúnavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahnu jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamenu. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bás ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa,
vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom vsteku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady Hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika léty, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy. Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjděte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fimfarum. Fimfarum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál
patřila ještě knížeti pánu,